0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

pepe pod botou, jsme obklopeni drobotou, sbírá po nás hilzny v horách Afganistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli, horký

0: se sklání
1: a je ještě krásnější.
2: Minimum Info. Maximálně fajn.

hodinám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 22. července slaví svátek Magdaléna. Jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny a znamená, žena z Magdaly, tedy, běž. Všem Magdalénám dnes přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fun.

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. You're in the mix, Trance Style with DJ Markski.

0: call hooray the record stop.
1: Crazy Radio. Odbyla pátá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: To je Crazy

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 22. července slaví svátek Magdaléna. Jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny a znamená žena z Magdaly, tedy věž. Všem Magdalénám dnes přejeme jen to nejlepší.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skockou. Pije pivo, jdeme skockou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skockou. Znova pivo, skockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skockou nalesí do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou si nalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to toho jako co... A vůbec, když to mi prde. Z té kapsy taky vyleze bílá myška pár. A váš kocour taky.
3: Minimum info. Maximálně fajn.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: You have reached a point of no return.
1: Crazy Radio.
2: Odbyla 8. hodina.
1: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
6: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: tus amigos.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
6: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 22. července slaví svátek Magdaléna. Jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny a znamená žena z Magdaly, tedy věž. Všem Magdalénám dnes přejeme jen to nejlepší.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. července, 10 hodin dopoledne. Letní lásky kvetou po celé republice a s nimi i nečekané komplikace, třeba když si milenci omylem vymění plavky a chlap se pak diví, proč mu ta podprsenka škrtí koule.
5: Ze společnosti.
6: Pelhřimo

0: Město rekordů opět nesklamalo a ukázalo, že Češi jsou prostě magoři, když jde o lámání hranic absurdity. Na posledním festivalu se tam borec nechal zvednout vlastním synem v zubech, což muselo být fakt boží podívaná. A aby toho nebylo málo, jedna dáma předvedla cop dlouhý 60 metrů, to už je pomalu na vlečení kamionu.
1: Kultura.
0: České rodiny letos v létě řeší dilema, děti vřeští při slově tábor a vyhrožují revolucí, jen co zaslechnou, 3 týdny bez Wi-Fi. To je prostě masakr. Naštěstí rodiče mají záchranu v podobě babičky a dědy, kteří si pou z rukávu 1000 her bez mobilu a vědí, jak děti zabavit lépe než Legoland, Dinoland či Tlapková patrola.
1: Sport.
0: Český desetibojař Sebastian Andrejev si z Itálie přivezl zlato, a to i přesto, že se na jeho cestě musel popasovat s kuriozní situací, kdy se mu dokonce omlouvali samotní rozhodčí. Po 15 stovce v šíleném vedru prý všichni schladili svá rozpálená těla skokem do vodního příkopu, což musel být pohled k popukání. Takže se dá říct, že kromě medaile Andrejev dostal i pořádnou sprchu a úřední omluvu navrch, což se jen tak někomu nepovede.
1: Doprava.
0: U Humpolce na D1 včera policisté zkrotili dravce, který tam ohrožoval provoz na dálnici, a nebyl to žádný pirát silnic, ale pořádný vír. Tak, co si zřejmě spletl dálnici s lesní mítinou, skončil pod služební bundou strážců zákona a následně v záchranné stanici. Doufejme, že mu tam vysvětlí, že se na silnici nelétá, ale jezdí, a to nejlépe s rozumem v hrsti.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný zvratů, kdy se teploty vyšplhají až k 26 stupňům, takže se možná budete chtít svléknout do plavek, ale jen tak na chvilku, protože večer klesnou k 7 až 14 stupňům. Zítra si užijeme už jen skromnějších 17 až 21 stupňů a možná i nějakou tu spršku, tak hlavně ať vám nenaředí to pivo.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Profesor Indigo.
1: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. A výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat. Povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
2: Já vím, soudružko, ale je to šen.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzerad.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. července, 11 hodin dopoledne. Víte, že má Česko své vlastní moře? Ne, nemám na mysli vypocený ručník na dece u rybníka, ale ten kus přístavu v Hamburku, co ho máme už skoro 100 let. No a teď to vypadá, že o tenhle náš tajný přístav brzy přijdeme, protože se blíží konec nájmu a naše vláda si s tím zatím moc neví rady. Takže pokud jste si brousili zuby na dovolenou u Českého moře s výhledem na kontejnerovou loď, asi si budete muset pospíšit, nebo se smířit s nafukovacím bazénkem na zahrádce.
6: Ze společnosti.
7: Tak tohle se nestává každý den. Strážníci Stýna nad Vltavou vyrazili do lesa k nahlášené bedně, kde měl ležet nebožtík. Místo detektivky o vraždě je čekalo překvapení, v bedně se choulila silikonová pana, která se tam ocitla po lidských choutkách a navíc byla ukradená ze sex shopu. No, aspoň že se tam nenašel žádný další pohřešovaný soused.
6: Kultura.
7: Tak bacha, rodičové v Česku. Ukázalo se, že jeden chytrý plyšový medvídek s umělou inteligencí si s dětmi povídal o dost nevhodných věcech, včetně sexuálních praktik a nebezpečných návodů. Místo pohádky na dobrou noc tak nejspíš učil ratolesti, jak si pořádně užít, a to je teda slušnej bizár.
6: Sport.
7: Mladý český desetibojař Sebastian Andrejev vybojoval v Itálii titul dorosteneckého mistra Evropy, ale jeho cesta k němu byla fakt bizarní. Rozhodčí se mu totiž museli omlouvat za menší zádrhel přímo během závodu. Evidentně to ale na jeho výkon nemělo vliv, takže ti borci s píštalkou si můžou jít leda tak pískat na náměstí.
6: Doprava.
7: Dobré ráno, řidiči a řidičky, kdo si dneska dal brzkou projížďku po D1 směrem na Brno, ten si asi zanadával. U Prahy se totiž potkali dva kamiony tak láskyplně, že dálnici ucpali na 4 hodiny. Aspoň že to odnesla jen plechařina a jeden lehký zraněný, takže se nám nikdo moc nepokazil a můžeme jen doufat, že ti borci měli dost velkou termosku s kafem.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které vyšplhají k příjemným 20 až 25 stupňům Celsia, takže ideální na venkovní radovánky a klidně i to pověstné, nahoře bez. Zítra se sice ochladí na nějakých 16 až 22 stupňů, ale nebojte, na romantické chvíle pod dekou, anebo prostě jen na to, abyste se elegantně vyhli tchýni, to bude pořád stačit. Jenom si dejte bacha, ať vám ten vítr nezfoukne i ty poslední zbytky cudnosti, protože už v pátek má být zase krásně.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec. Sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: V Praze se teď probírá, jak oživit dlouholeté manželství. Na letní scéně Vyšehrad totiž frčí divadelní hit Sex pro pokročilé, kde se vzrušující víkend v hotelu a příručka snaží srovnat vztahy. Možná je to návod i pro mnohé z nás, jak konečně zvednout chlapa ze sedačky a ukázat mu, že i po letech to může být jízda.
5: Sport.
6: V nižší okresní fotbalové soutěži se udála věc, která se zapíše do análů, a někteří si u toho málem ucvrnkli. Tamní útočník totiž konečně trefil branku s více než metru, což je výkon, na který se čekalo jak na smilování. Spekuluje se, jestli mu v tom nepomohla nějaká šikovná faninka za brankou.
5: Doprava.
6: Hele, na dálnici D5 u Mýta se dneska jeden šikula nejspíš necítil úplně ve své kůži, takže s autem udělal kotrmelec a skončil na boku. Vypadalo to sice na pořádnou ránu za 500 000, ale řidič se sám vyhrabal a alkohol u něj naštěstí nenapáchal škodu. Takže příště radši v klidu posnídejte, než vyrazíte na cestu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta rozcuchaná středa, kdy se slunce s mraky honí po obloze a místy nám dopřeje i lehkou spršku. Teploty vylezou na příjemných 19 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě se to ale vyšplhá až na sexy 25, ideální pro odvážné letní outfity. Zítra ve čtvrtek se sice ještě místy dočkáme nějakých přeháněk, ale s teplotami mezi 17 a 21 stupni Celsia už to nebude na žádné horké radovánky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček. Minimum muziky, minimum. Maximálně fajn.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 22. července slaví svátek Magdaléna. Jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny a znamená žena z Magdaly, tedy věž. Všem Magdalénám dnes přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: se sklání
1: a je ještě krásnější.
2: Maximálně fajn.
3: To je Crazy Radio.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. července, 13. hodina odpoledne. Vláda sice řeší rozpočet, ale Pražany teď víc trápí, proč se na Petříně poslední dobou objevují páry, co si tam místo fotek dělají menší venkovní orgie. Městská policie prý zvažuje instalaci hlídek z dalekohledy, aby se ujistila, že to nejsou jenom nějací novomanželé, co si plenují.

maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se

0: mainstream to nebá.
1: Podvody z poklady proti dle nálady.
0: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
1: Toužej po německém pasu.
0: Pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjak živa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Fantasy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
7: Česká kultura má zjevně pořádné koule, protože se u nás pořádají bizarní festivaly, co by jinde neprošly ani cenzurou. Třeba takový pivní maraton, kde se běhá a na každé zastávce se loká pivo, zvracení tam prý znamená okamžitou diskvalifikaci, což je slušná motivace. Kdo by si myslel, že v Česku je nuda, tak nezná naše mistrovství v hodu kýtou nebo pojídání knedlíků.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, jak kurva.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

žil a nevěda zatoužil, no protože hrozně chtěl, tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen věčnej hlad.

0: Easy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Je mi to líto.
1: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že sociální demokrat.

0: Kdo to tady zpívá?
1: Pokud krásná paní
0: a to jste vy, děti.
1: Tak a teď už ho nem spát.
0: Tak a teď pořádně.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Minimum muziky, minimum informace.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Sweet girl, your love is all around.

0: den je originál.
1: 22. července slaví svátek Magdaléna. Jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny a znamená žena z Magdaly, tedy věž. Všem Magdalénám dnes přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namalová. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojďa Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: Easy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: soudu je 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá: prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá:
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá: prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: A můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...

jsem jenom tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí. Mít někoho rád.

0: Minimum muziky, minimum
1: infa, maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týkačo, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, dondi za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporetě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporetě, proč nedošla? Naši mě nechtěli pustit.
1: Crazy Radio.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 22. července slaví svátek Magdaléna. Jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny a znamená, žena z Magdaly, tedy, běž. Všem Magdalénám dnes přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Soudruzi, uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na ole julu jili juliu, na ole julu julisi, si sam.
1: Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun.

0: need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. července, 20 hodin. Bývalá pornohvězda Daisy Lee, občanským jménem Karolína Urbanová, se svěřila, proč neplánuje druhé dítě, prý po porodu trápí trauma a chuť na sex je v trapu. Inu, to zná každá máma, i když zrovna nehrála v lehtivých filmech, ale rok bez hrátky, to je fakt peklo. Snad se chuť do života i pod peřinou brzy vrátí, ať to má rodinka zase kompletní.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice. Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

Spitfireu letí Tommy, nemyslí na vraky, rozstřílený na atomy. Tommy právě snil o tý svojí Mary. Spitfire to je kamarád, lítá s Tommym po obloze a ten lítá těsně rád. Zapomíná na ex

Chlajne ute, útlá dívka jemných rysů, kvítky žluté, přikládá mu do dopisů. Valtre stáčí stroj, na to mi ho roj. Mary slouží, dobrovolně v lazaretu, letadla si krouží a zdraví se z kulometů. Pozdrav z Berlína, pro Mary z Londýna.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Každý den je originál.
1: 22. července slaví svátek Magdaléna. Jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny a znamená žena z Magdaly, tedy věž. Všem Magdalénám dnes přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Budu tam.

0: Si. Moc rád ti představím svůj soubor, jestli se rozlobíme, rozbijem ti orloje, kdo to přežije, si může říkat cokoliv, kdo zůstane naživu, vyhraje bonbon. Až budeš chtít, abych vstal ku koktel, nevydávej distrachy, nepiš mi e-mail, neměj problém, furt dokola jak female, často se tam pěl šaroste ti kýr.
1: Tohle je Highliga, LA je tvůj diga, jsme jako Retriga, KMB Elbiga, za chvíli budu tam, jak když objednáš gram, vem, že ku budu tam, přiletím ze všech stran. Montana Gizmoman, volejte hlavní stan, skoky jak Sandokan, tomu opičí klan, hejteře kouří gram, ve tmě už neví kam, slyšíte originál, žádný oprašenej klam, ej já kolo tož den z floru, kysele vypínám, tohle je soul babo, sakery propínám, na majku budu tam, všude se popínám, na každém pravém hovnu svůj podpis posílám, je to letadlo, je to tak, sama voda, je to jenom letu elákách, na rudičí je znak, nade mnou temnej mrak, pode mnou hladový město, kde

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 22. července slaví svátek Magdaléna. Jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny a znamená, žena z Magdaly, tedy, běž. Všem Magdalénám dnes přejeme jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum

se neskazím a vydržím pár zim. Říkám ti, spánek je pro nuly, chce to po nocích morgeny, po ránu Red Bulli. Nebudem bolit, že nám život umít, a když máme splín, můžeme se zhulit.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Přišel k tomu doktorovi na předvojenskou prohlídku. Pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. Proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. Pán, doktore, jelite. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? Pán, vidím, pán, vidím, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo jak? Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Odbyla půlnoc. Půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes. Crazy Radio. Minimum music.

0: Každý den je originál.
1: 23. července je svátek Libora, jméno latinského původu, které znamená svobodný muž. Všem Liborům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odechni svůj jistě. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
5: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Maximálně fun!

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.